jela v pomoci Tomiky 4 veka. Uhajuje Kolož a i Sorelín. Restaurant Marpat na Karivner Sarkec, Kantrec, Uče geta viden har marmeki, Aravutian na chamac kenac geta, Čehaj, nervaj, jedku šapty. Susapechkum sarac haver kangelup, Susapech kimajti sarac ambo, Ases jera ze savur či, Verčanalo aj spes jerkarelu, Ukjan kedarnalu. Ugyan kendarnalu, hapcsebb jerkusabdin, jebb kirakin harpaz, jebb